0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

0: espresso macchiato.
1: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
11: Heck, can someone...

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva leasing.

0: Hit Radio City Brno.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz

dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestián. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Už pátek odstartuje na brněnském výstavišti mistrovství Evropy ve volejbale žen. Do Česka se prestižní akce vrátí po skoro 30 letech. Výstaviště hostí základní skupinu B, ve které jsou zastoupeny kromě české reprezentace týmy Srbska, Ukrajiny, Bulharska, Rakouska a Řecka. Přijďte podpořit královny českého volejbalu a stát se sedmým hráčem na hřišti. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Zpočátku nás v Brně a na jihu Moravy čeká sem tam i sluníčko. Během odpoledne se ale bude obloha zatahovat a může dojít na přeháňky, bouřky a silný vítr. Naměříme i 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rády. Ano, tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: No, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to Pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně. Ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to Pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
2: Dobře, to je kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No, jasně. Já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí jím, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mě na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem pizzu Hawaii neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
0: Jasně. Ale
2: takže jako já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: No,
0: jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví. Je taková věc, která vlastně koupit si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: Možná,
1: David, počkej, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to
1: co
0: neznám.
1: To je?
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a se zelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: A počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký plnění, to vypadá. Je fakt jako bramborák a
2: to je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby to už někdo jedl?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi? Jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo? Pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo? A vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo? Když jsem vles na Gimpla viděl štrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na to baráky. Jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35 a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, já si můžu mluvit za sebe, tak mně přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zjím, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásný.
6: Je, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
11: Prázdniny končí škola, vláz, Lidl, výbava z brusu, nová tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky,
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do ujezdu u Brna a budete nadšení. pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.

0: Answer.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte překážku v plynulosti provozu na Brněnsku mezi Bratčicemi a Němčičkami, leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Taylor Swift. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie. Přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
0: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
2: Krásná wow. Summer love 60 let.
0: To, myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na mácháči.
2: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
0: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
3: Jak dlouho já 4,5 mám teď vztah?
0: A poslední 2. A ty?
2: Já 9.
3: No, no já, to je držák.
0: On se, David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit, že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice, Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak se to vyslovuje, David? Je to Alice nebo Alice?
2: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
0: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte č-č-č.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: K tomu tvým slovníku přestáváme měřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps, ps, ps. Cikán, romsky mačko mačko tady je, španělsky gat gat a japonsky neko neko a vietnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici cici mě baví.
0: Tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mlíčko. Disturbed, the sound of silence. Za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku na Hodonínsku mezi Veselým nad Moravou a Hroznovou Lhotou. Leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: dnešní ráno trávíte s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trustful, Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rokový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo? Rolling Stones určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal. A vlastně tomu moc nevěřil, přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby. Byl úplně vylitej. Pak se probudil a řekl si, tyhle, mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no. Tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle se tady bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo, tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Znojmo láká na letní bruslení. V srpnu nabízí veřejnosti na zimním stadionu hned 6 termínů. Poprvé už tuto sobotu. Během léta došlo v areálu k několika významným změnám. Nejviditelnější z nich je výměna starých mantinelů. Modernizací prošla také strojovna chlazení. Se zvýhodněným vstupným mohou počítat děti a seniori. V Brně a na jihu Moravy nás zpočátku čeká i sem tam sluníčko. Během odpoledne se ale obloha zatáhne, mnohde sprchne a objeví se bouřky. Teploměr ukáže až 32 stupňů Celsia. Z Brna Kavalášková.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Stále vám přejeme hezké ráno.
9: A krásný čtvrtek, ahoj.
10: Snídaní šampionů.
9: Na tuhletu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 000 a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
8: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechoďte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio City Brno,

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj. Žádný pravěký komáry tady nechcem. Nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Vidíš, mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže no. Každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Jo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdo nechtěl. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat? Jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledají a říkám si, to kdo ví? A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli
0: jo?
2: Něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Klidně, to nám určitě napište, no. Já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo.
1: Mm-hmm.
0: Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tyjo, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy jsi našel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám rád vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777, sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity, tohle jsou Činesky na Hit Rádiu v 7.07.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.

0: Přesně čtvrt na 8, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a normálně do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: takže
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
3: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
2: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
7: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
6: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno. Při

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Brnem a Svitavami na průjezdu Milonicemi. Havarovalo osobní vozidlo, které skončilo mimo vozovku. Projíždějte s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Sander.
1: Tohle Leon je Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update. Ranní update.
2: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes 2 dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyží Head. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro 4nohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
1: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
2: Ten náš, to je Spartián, ten jich byl slávista, no odnes to.
1: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
2: No schválně.
1: No bomba, krátký zobák. Pojďme se utěžit, je tady rychlá pětka s Kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun. Nové ochucené nealko Kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na e-shop.
0: Rychlá pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá. Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: To poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. To tak.
2: Jsem si říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale my to máme, ale celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no, jo. Víme. No. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem, čau.
1: Ahoj.

0: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
1: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jen pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích prvňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No, dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A
0: když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No, jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem jí měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz. Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cestě, buďte maximálně opatrní. Na Znojemsku na průjezdu Čejkovicemi směrem na Břežany havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se jedním pruhem.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Skválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy,
0: no, máš
1: tady?
0: Ještě spoustu let na to napravíš.
1: No, jasný. Stále více rodičů, nechte to. Si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospělá se si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky byl vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi šestiletýho syna, Mikuláše.
0: A je to a říkala,
2: ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý. No, jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objednat dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 000 ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo?
0: No tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Už v pátek odstartuje na brněnském výstavišti mistrovství Evropy ve volejbale žen. Do Česka se prestižní akce vrátí po skoro 30 letech. Výstaviště hostí základní skupinu B, ve které jsou zastoupeny kromě české reprezentace týmy Srbska, Ukrajiny, Bulharska, Rakouska a Řecka. Přijďte podpořit královny českého volejbalu a stát se sedmým hráčem na hřišti. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Zpočátku nás v Brně a na jihu Moravy čeká sem tam i sluníčko. Během odpoledne se ale bude obloha zatahovat a může dojít na přehánky, bouřky a silný vítr. Naměříme i 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobré ráno.
1: Krásný čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
0: Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak my doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 odstínů šedi. Tak pojďme na to, hezké ráno.
12: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil mu ji?
0: On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, není tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě.
1: Mm-hmm.
2: Evina Segra si je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo, pardon.
2: Dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela
1: podstatný detail.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No to nevadí, už se rozumíme. No tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zadek tím, že vám vrátil ztracenou věc?
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mně jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Teda. Nikdy nic neměl hlavně.
0: No. Já co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli. Donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám. Ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berlin. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili. To možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

me dit.

0: Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno. Já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat. No, vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Opět vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka

0: ti prostě kolem čelního okna proletí kuře, jako.
1: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře, no, a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechala mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
2: To je neskutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Šťastného. Pane takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
1: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale nebo zužij to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční. A myslím si, že i kdybychom tam byli týden, tak ho v té vodě prostě jako nenajdeme. Takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
2: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta Polka napsala, ale našel jsem váš telefon, Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70 produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku na D46 mezi 10. a 20. a 0,5 kilometrem ve směru na Olomouc, budou v levém jízdním pruhu probíhat údržbové práce.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Linkin Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal Esmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíje. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady vlastně, ale tady
3: Michelin.
0: Máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, hele, a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc, no.
0: A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že si auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no,
3: ne, David to ví už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech, a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácím. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
13: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
14: Partners Banka.
13: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
15: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídanie šampiónu s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítěně v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaní šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak už zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Za 3 minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Radio City Brnová ze zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde si dávat pozor třeba mezi Hajany a Želešicemi. Tady se srazila 3 osobní auta, počítejte s omezením. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Bratislavy došlo na exitu jednak nehodě 2 osobáků a blokují jeden jízdní pruh. I tady počítejte se zdržením. Problémy jsou taky mezi Jiříkovicemi a Tvarožnou, tady jsou v sobě 2 osobáky. No a D2 přidám ještě jednou, protože na 12. kilometru ve směru na Bratislavu tady stojí porouchané nákladní auto. Tak dávejte pozor, no a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu zítřka. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady můžou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem cen stojí, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
14: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
0: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místě příslušném úřadu práce. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. Česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou.
6: HOPE jazykový servis a HOPE doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky CERMAT. Více na jazykovýservis.cz a HOPE doučuje.cz.
3: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 22 stupňů Celsia. Odpolední maxima mohou vyšplat až na 28. A jak už jste slyšeli ve zprávách, dneska a zítra bychom měli počítat s dešťovými přeháňkami, někde také s bouřkami. Jinak ten víkend, ten skutečně vypadá velice dobře. Teploty okolo 23 a slunko.
2: Hit Radio City Brno.
3: No a teď necelé dvě minutky po deváté startuje dopoledne na Hit Radio City Brno. Welshly Arms, David Guetta a Mark Ronson. Pěkné dopoledne.

Krásné dopoledne všem, kteří ladí i ve čtvrtek po deváté Hit Radio City Brno. No a lepší zprávou nemůžu začít. Taky se vždycky perete s posledním soustem na plítkém talíři. Naháníte vidličkou poslední kus špagety, kukuřici, no prostě cokoliv, co vám brání dojíst celé jídlo. Snažíte se to lovit a pořád vám to padá, nedej bože, to skončí mimo talíř, někde na podlaze. Tak přátelé, problém je vyřešen. Jeden japonský designer vymyslel talíř, který má na kraji takové drážky, tak akorát na vidličku, které to malé poslední soustíčko nadzvednou, no a vy se tak můžete těšit z toho, že vám na talíři nezbyde vůbec nic. Možná si řeknete, stačí používat k vidličce nůž, jasně, ale ten já třeba často nepoužívám. A co mě mrzí, tento speciální talíř nevyřeší problém se zbytkem omáčky od svíčkové, ale na druhou stranu, já vím, že to zní jako úplná blbost, ale víte, kolik nervů s posledním soustem si díky tomuto talíři ušetříme? No já teda moc...

0: Já to nerad říkám, ale už se to krátí. A rozhodně nemyslím dopolední vysílání Hit Rádia Cité Brno, to teprve začalo, ale prázdniny se krátí. A blíží se škola, návrat do lavic, pro někoho po prázdninách a pro někoho vůbec poprvé. No a my se opět po roce spojíme s týmem Komety Brno a už možná tušíte, kam mířím. Tak leďte dál, dáme si Bruna Marse, Hunter X a za chvíli řeknu víc.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellness Kurim CZ.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí.

0: To, že to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
7: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
6: Nová prodejna Rituál v Galerii Vaňkovka Brno.
7: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
6: Rituals.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

tak se nám po roce opět vrací. Jasně, soutěž Hitrádia City Brno s HC Kometa Brno. Máte doma budoucího prvňáčka a miluje hokej a hokejovou kometu? No tak v tom případě se vracíme k té každoroční nabídce snů, protože my ve spolupráci s Kometou připravíme nejenom pro prvňáčka, ale hlavně celou jeho třídu nezapomenutelný první školní den. No a stačí málo napsat nám do komentářů, proč by si právě váš favorit zasloužil. Na kterou školu vlastně máme z hráči HC Kometa Brno vyrazit. A pak už stačí jenom čekat, jestli nebudete mít náhodou štěstí právě vy a váš prvňáček. Zapojit se můžete jak na Instagramu, tak na Facebooku Hitrádia City Brno, a to do této neděle do půlnoci.

0: Za pět minut hudby je 9:45. V dopolední vysílání Hit Radia City Brno doznívá Kamarád a Be Mine. No a už za malou chvíli si dáme další velký hity. Dáme si třeba Abracadabra od Lady Gaga, Best Day of My Life od American Authors, ale taky si dáme Divokýho Billa a Znamení. A já vás chci jenom upozornit, a už jsme o tom na Hit Radio City Brno mluvili, že probíhá mistrovství Evropy žen tady na brněnském výstavišti a v rámci velké fanzóny na úplný závěr ve středu 2.9. vystoupí právě kapela Divoký Bill tady na brněnském výstavišti. Vstupné je pouhé 300 na celý den, takže pokud máte platnou vstupenku na volejbal, máte vstupné zdarma. Tak já jenom, abyste si napsali do kalendářů. Výstaviště 2. září, Divoký Bill.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Milí znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
5: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v újezdě u Brna a na Festuj.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: A co vy víte? Třeba právě čtvrtek 20. srpna bude vaším nejlepším dnem vašeho života. Za chvíli od 10. jsem moc rád, že i dnešní dopoledne trávíte při poslechu Hit Rádia City Brno. Já vám teď nabídnu ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme mezi Bělčí a Ochozem u Tišnova. Tady došlo k dopravní nehodě. Projíždějte s opatrností. Na příjezdu do Brna po D2 na prvním kilometru ve směru od Bratislavy došlo k dopravní nehodě nákladňáku s karavanem. Tady po nehodě stojí Ukrajinice a v místě fakt dbejte zvýšené opatrnosti. Další problémy jsou stále mezi Hajany a Želešicemi, kde se srazila 3 osobní auta. Tady se to pořád ještě vyšetřuje. No a samozřejmě platí stále vyšetřování dopravní nehody mezi Jiříkovicemi a Tvarožnou, kde bourala 2 osobní vozidla. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět.
2: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagr.i.bard.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg, brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně, vždycky.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Síť cyklostezek se v Česku dál rozšiřuje. Například Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhaně na Mělnicku. O největších pozitivech stavby mluví krajský radní Petr Borecký.
10: On nám propojí doposud 2 oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
9: Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru. Princ Harry a jeho manželka Meghan Merklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala o tom britská média. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dneska nastoupí k úvodním zápasům závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuálně měříme okolo 24 stupňů Celsia, ale v průběhu odpoledne teploty vyšplhají až na 28 a dívám se, že kolem 3., 4. hodiny odpolední by měly přijít i ojedinělé bouřky. Podobná předpověď je také na pátek, no ale v sobotu i v neděli 23 a slunko.
7: Hit Radio City Brno.
0: No a teď skvělá muzika na další hodinku dopoledne na Hit Radio City Brno. Imagine Dragons, Taylor Swift a taky Neil Diamond.

Za minutku a půl urbě 10:45. Ladíte čtvrteční dopoledne na Hit Radio City Brno a mám takový pocit, že o oslavách brněnské kantilény už jsme mluvili, protože v letošním roce si tento brněnský sbor připomíná 70 let od svého založení, no a lepší dárek k 70. si nemohl přát, protože brněnský sbor Kantiléna zvítězil ve švédském Helsingborgu na jedné soutěži sborů 2 zlaté medaile. Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno uspěl v kategoriích duchovní hudby a mládežnických sborů. Českou republiku reprezentovalo 58 zpěvaček a zpěváků ve věku od 12 do 22 let. A to je tak neuvěřitelný úspěch, že jsem vám to musel říct. No a Hit Radio City Brno samozřejmě gratuluje.

0: Jedna z těch melancholických nebo tklivých, chcete-li, písní na Hitrádiu City Brno? Temper City Self-Aware, 6 minut před 10:30 dopolední. A nemusím vůbec připomínat, co nás čeká už za pár okamžiků. Samozřejmě další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme čtvrteční kolo, a protože včera jsme úspěšní nebyli, tak dneska tady máme na stole 2 5-kila. A vím, že je tam spoustu nových registrací, já jsem vás vyzýval a jsem moc rád, že jste moje výzvy vyslyšeli. Tak co vy víte? Třeba jednomu z vás čerstvě registrovaných zavolám a budu chtít slyšet jedno jediné. Nevaříme, posloucháme.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30.

0: Hosti Riviera. Čekajte skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nevadíme, posloucháme.
1: Právě teď vám navnadím vaše chuťové pohárky. Charlie's Forest, náš srpnový partner soutěže Nevaříme, posloucháme, má dneska na meníčku fazolovou polévku s uzeninou, trhané vepřové maso s opečenou anglickou slaninou, hranolkama a čedarovou omáčkou a nebo hovězí stroganov s dušenou jasmínovou rýží. Ale vybírat můžete klidně i z týdenního meníčka. Zkrátka dobře, mají toho dost. Dost je i vás, registrovaných na www.hitradiocitybrno.cz. No a vidím tady registraci ze včerejška. Kdy to neklaplo, máme tady 2 500-korunové poukázky, tak jsem si řekl, že zavolám jedné z těch, kteří se registrovali právě včera, nebylo vás málo, jestli pak si za těch 24 hodin pamatuje, co má dělat. Voláme Vladimíře, která je řeznicí. Doufám teda, že teď nebourá prase. Vlačko, zvedni to. Já bych si moc rád popovídal s řeznicí. Nebo uzenářkou ještě tady doplňuje. No dáme tomu ještě jedno tutnutí. A bohužel, Vlaďka, která se registrovala včera, a řeknu vám dokonce přesný čas, 18 hodin 37 minut, 2 5-kila do Charlie's Forest nevyhrává. No a zítřejší kolo soutěže Nevaříme, posloucháme, to bude kolo jako víno. Protože budeme opět po nějakém čase soutěžit ne o jednu ani o dvě, ale hned o 3 500-korunové poukázky. No a s 1500 jít do hospody, to už je solidní večeře.
2: Skvělého jídla plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo high, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
3: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Jeden z největších hitmakerů současnosti. Ed Sheeran a jeho Bad Habits minutku před 10:45 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Samozřejmě už za malou chvíli budeme pokračovat s další skvělou muzikou, ale mám na vás teďka takovou řečnickou otázku. Tak je to s některou kapelou anebo interpretem máte podobně jako já, že i přes nesporné kvality, přes hudební ceny, přes velké hity, tu kapelu anebo toho interpreta z nějakého záhadného důvodu prostě nemusíte a neposloucháte to? Já jsem to třeba takhle měl dlouhý roky s kapelou Coldplay, dokud nevydali tohle. Je prostě boží. A i tahle pecka už za malou chvíli zazní v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Tak pěkné dopo.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 1 plus 1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc, byt 2 plus 1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc, byt 2 plus KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc, rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu a rodinný dům v Dobřanech, Plzeň jich za 11 milionů 900 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovol.ei2026.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: To byla Beyoncé na samotný závěr 10. hodiny dopolední a teď na Hit Radio City Brno jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to aktuálně vypadá? Začneme na Brněnsku mezi Bělčí a Ochozem u Tišnova. Tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda, projíždíte s opatrností. Na příjezdu do Brna po D2 na prvním kilometru od Bratislavy, tady je dopravní nehoda nákladňáku s karavanem. Po nehodě stojí na krajnici v místě, proto fakt dbejte zvýšené opatrnosti, tady je to trošku nešťastný. D1 ještě jednou 190. a půltý ve směru na Vyškov za sjezdem na výstaviště. Je tady v sobě osobák s nákladňákem, projíždí se odstavným pruhem a s pomalu jedoucí kolonou musíte počítat už od sjezdu na Rosice. A dívám se ještě dál do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma, jestli se mi neobjeví nějaká další aktuální informace, a ne. Ale pokud byste o něčem věděli vy, tak mi pošlete hlasovku na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Minister školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpátky ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Plzeň fandí sportu. Kromě právě probíhající sportmánie, kterou si užívají místní i turisté, připomíná první městský obvod, že i na jeho území najdeme řadu sportovišť. O jaká jde, řekne jeho mluvčí Miroslava Vejvodová.
9: U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
8: Vzniklo tam i první disk golfové hřiště na jedničce. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. Zraněny jsou nejméně 40 lidí. Protivzdušná obrana zneškodnila desítky ruských střel. Zasaženy byly sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuálně 25 stupňů Celsia, nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě, a je fakt docela pařák. No, každopádně stále platí to, že odpolední maxima vyšplhají na nějakých 28 a ještě jednou se dívám do té předpovědi a vypadá to, že kolem 5. hodiny a potom ještě později kolem 18. by měla přijít možná i menší bouřka tady nad Brno. Tak s tím počítejte a pokud máte něco na balkóně, raději to schovat.
6: Hit Radio City Brno.
0: Ty nejlepší pecky na čtvrteční dopoledne já schovávat nebudu. Naopak je vytáhnu Pink, Cyril anebo Michael Jackson.

Sourozenecký megahit Scream od Michaela a Janet Jacksonových v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Já mám pro vás mega zprávu, teda pokud jste to ještě neviděli, nečetli, neslyšeli, tak se budete hodně divit. Není to z Brna, je to z Praglu, je to z letiště, protože v sobotu let Smartwings z Prahy do Splitu nabral více než hodinové zpoždění. A ten důvod toho zpoždění, to je prostě něco, co jsem si v životě nedokázal představit, že o tom budu někdy číst. Letadlo se krátce před odletem vrátilo ke stojánce pro 10 žen z pražského striptýzového klubu. Letecká společnost tvrdí, že chybovali pracovníci letiště. No bože, no tak... Kdo nikdy nezapomenul naložit 10 striptérek, ať hodí kamenem, ne? Don't.

0: Sláky si zaslúžia doznieť. Jak by řekli bratia Slováci, to byl David Guetta a Sam Martin. 23 minut po 11. hodině v dopoledním vysílání Hit Rádia. Hlavně se čtvrtečním datem 20. srpna, to znamená jediné. Ten pracovní týden se opravdu krátí a blíží se víkend. A tak je nejvyšší čas se opět podívat na pár tipů, kam vyrazit ve volných chvílích, co se vlastně o víkendu bude nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě dít. Tak si dáme Evu Farnou, Lost Frequencies a pak se na to vrhneme.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

A já mile rád připomenu, že tento frajer, který si říká Lost Frequencies, vystoupí v prosinci v Brně na brněnském výstavišti v rámci zimní edice Beat for Love. Kupujte lupeny, to bude fakt velká akce. Ale my nebudeme čekat samozřejmě na prosinec. Já jsem vám na Hit Radio City Brno slíbil, že vás pozvu na akce, které se konají teď během tohoto víkendu. Třeba Hradozámecká noc na Hradě Veveří. Tuto sobotu od 18 do 21 hodin. Mimořádné prohlídky, základní prohlídkový okruh, apartma Prince Vasy. www.hrad-veveří.cz, tady se dozvíte víc, mrkněte na to a vyražte. Pokračuje samozřejmě festival Spielberg 2026. Před námi je koncert Štefana Margity tuto sobotu 22. a nebo můžete na Karminu Buranu 23. srpna, tedy tuto neděli. No a samozřejmě vás zvu také na pomyslný vrchol letní sezóny, kterým je bezesporu rodinný festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Mezidruhový festival mění prostřednictvím nejrůznějších forem umění místa pod širým nebem na živou divadelní scénu. Bavíme se o 22. ročníku, všechno se to koná v Birnsnově sadě nebo v parku na Moravském náměstí a informace najdete na prknadlažbatrava.cz.

0: Linkyni a jich Up From The Bottom. Chvíli před 11:45 míříme do finiše. Pojďme rekapitulovat tu naší společnou dopolední tříhodinovku. Mluvili jsme o vyřešení problému posledního sousta speciálním designerským talířkem. Mluvili jsme také o soutěži Hitradia City Brno a hokejového týmu Komety, kdy opět vyrazíme na první školní den za prvňáčky. Samozřejmě jsme připomněli oslavy 70. výročí od založení brněnského sboru Kantiléna. Navíc si přivezli dvě zlaté medaile z mezinárodní pěvecké soutěže sboru, takže ještě jednou moc blahopřejeme. No a samozřejmě musím připomenout i tu nevýhru soutěže Nevaříme, posloucháme, protože to znamená, že páteční kolo bude velmi, ale opravdu velmi plodné. Budeme hrát o 3 500-korunové poukázky. Tak jenom, abyste zítra dopoledne byli ready. No a pořád to není všechno. Mám pro vás ještě moji závěrečnou dopolední srdcovku, tak si na ní počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
14: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do ujezdu u Brna a budete nadšení. pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Sokolovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
3: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Je tu zase konec. Konec dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno se čtvrtečním datem 20. srpna. A aby to byl konec úplný, mám pro vás ještě závěrečnou dopolední srdcovku. Nedávno jsem jel autem, poslouchal jsem starý 90-kový pecky a vyběhla na mě písnička od mojí milované kapely Buty. A já jsem si uvědomil, že vlastně bych vás klidně mohl pozvat, když už jsem zval v této hodině na zajímavé akce, klidně do Břeclavi. Na příští týden na 29. srpna, protože v Břeclavi pod zámkem se bude konat takový vinařský festiválek a kapela Buty tam bude hrát, tak abych vás naladil a snad i přesvědčil, abyste do Břeclavi dorazili, pustíme si jednu z těch nejkrásnějších písní. Mám jednu ruku dlouhou. A právě tou lepeckou se s vámi loučím, přeju vám krásný čtvrtek a zítra před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Výlové ulici u křižovatky s Rovnou je uzavřena silnice. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
4: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
4: Rituals.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 tisíc korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
11: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Brně dnes odstartuje festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Dnes na Moravském náměstí a od zítřka v Björnsonově sadu se můžeme těšit na směs divadla, cirkusu, loutek a hudby a zároveň si můžeme popovídat třeba o duševním zdraví. Festival je komplet zdarma.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Dnes máme převážně oblačnou oblohu a počítat bychom měli v Brně a na jihu Moravy i s deštěm a bouřkami. Teploty se vyšplhají až na 32.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1. Go West na Hit Radio.

0: Joe Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: Ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak

to si zabil, brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě 4 další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777 937 777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laďka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky.

Franta z Brna, ten píše vojna, byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně! No jasně, rovnej cikcák na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcák, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý, Řino! Díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A ráno byly taky nějaký jako paprikový a tak, a to byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

mě to nestačí. Je to vážně silná káva, pláč anebo vztek, nic už s tím.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále v tom našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city a já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta. To je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti 90, máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Michael Žlutej a Rehab na Hit Rádiu ve 12:45. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Teď to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pizzy Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo. Tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pizzy. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. Ne, ne, dobře, chápu, rozumím. Ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne. Samozřejmě ani na Hawaii. Ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962. A tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbora Poláková a taky trocha disco party na čtvrteční poledne stále ještě. Erik Fritz a Call On Me. U toho ty kalorie vyskáčete jako nic.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
15: Náplně hned.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dneska už do fitka nemusíte, stačí, že posloucháte Hit Radio a tenhle hit. U toho se ty kalorie pálí samé. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Pritz, Call On Me. Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastro. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
8: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
7: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy, doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy se zhoršuje, stále nevhodná ke koupání je v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a také v nádrži Letovice Vranová. Zhoršená kvalita vody je už i v brněnské Přehradě. Koupání tady může být rizikové pro těhotné ženy, děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dnes převážně zataženou oblohu. Hrozí déšť a bouřky. Naměříme až 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě, pojďme si udělat takový malý příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme Miraj, dokola.
2: Hit Radio City Brno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že ti zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut. Posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši. Husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já se úplně říkám, páni, to je příběh z nějaký bajky, že jo? Prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo? Kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já se jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Rádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1 000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teďko ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak se můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hit Radio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoru k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
11: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
10: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
11: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
10: Rituals.cz.
12: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se vybrat i barvu dokonce, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pokáč s hitem Solitaire, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali tak, že seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky. No, tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

0: Čtvrtek, 1:45, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2 hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát šel jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž i záleží na tom, jestli máte jednu peřinu, anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže ta malá párová terapie ve dvě na Hit Radio. Do té doby, abyste se probudili, aby to na vás tak nepadalo. Tohle funguje víc než dávka hořčíku. Linkin Park a Breaking the Habit. A k tomu taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Radio do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
10: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy. Dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Bílové ulici u křižovatky s Rovnou je uzavřena silnice. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
14: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
13: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měli představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Badlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
1: V Brně dnes odstartuje festival pouličního divadla a nového cirkusu na Prknech, Dlažbě i Trávě. Dnes na Moravském náměstí a od zítřka v Björnsonově sadu se můžeme těšit na směs divadla, cirkusu, loutek a hudby a zároveň si můžeme popovídat třeba o duševním zdraví. Festival je komplet zdarma.
15: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Dnes máme převážně oblačnou oblohu a počítat bychom měli v Brně a na jihu Moravy i s deštěm a bouřkami. Teploty se vyšplhají až na 32.
16: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
16: Hit Radio City Brno.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut. Let do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o to myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s někým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ve 2 hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtějí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hitrádiu říkám, že 2 peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to? Ahoj Jirko. Výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci. Jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svoji peřinu. Hezký den, Jana. Děkuji, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí. O peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak. Zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší 2 peřiny. Já jsem ráda zachumlaná a nemíním se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. Vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let, chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mě ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rejpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty 2 peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777. Ještě v rychlosti 1. Ahoj, velice souhlasím. My máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím. Zdraví Týna. Tak jo. Co vy si dál myslíte? No. Pojďte mé na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, při pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se. Nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už se s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
7: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě.
8: Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen pro vás.

Guru Josh Project Infinity 2008. Je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku. První čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma, a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde. No, každý to v krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože McRae na Nicolas Cage, to, co tam se odehraje. Já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to. Goo Goo Dolls. No.

0: Kateřina Marie Tichá a Flamen. Tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:15. Jirka Felnář se pro dnešek loučí. Přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás těším. Opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15. navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15. tady na Hitrádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
11: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jestli vás krásná písnička na konci té minulé hodiny od Daido zhypnotizovala, možná malinko, jak to říct, znavila, nechci říct unavila, protože nedáváme určitě unavné hity, ale prostě...
1: Pohladila.
0: No zhypnotizovala, já bych to víc prostě neobkecával. Tak my vás, přátelé, zase odhypnotizujeme, my vás...
1: Vítáme v odpolední show!
0: A tak jako trošku probereme, věřím. Po 15. hodině další porce muziky, teď ale nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to jezdí těsně před 15. hodinou? Na Vyškovsku mezi Rousínovem a Komořany se srazila dvě osobní auta, tak tady pozor. A opatrně taky na trase z Brna na Pohořelice, před sjezdem na Modřice stojí totiž odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu. 720 890 848, to je náš WhatsApp, na který nám můžete rád vědět, jak to jede.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagry, brds.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
14: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji poroste cena nafty, která může do konce měsíce zdražit až o korunu za litr. Na vyšší ceny se ale musí motoristé připravit také v případě tankování benzínu. Důvodem současného růstu je vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Ve švýcarských Alpách byla nalezena těla dvou belgických horolezců. Ti se tam ztratili před více než 3 desítkami let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na švýcarské úřady. Těla dvojice byla objevena v důsledku ústupu ledovců. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. No a jdeme na sport. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. Ve 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů. Tím vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Moc gratulujeme.
1: A pokud teďka míříte třeba na zastávku trolejbusu, tak pro vás máme jako vždy aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: Příjemné čtvrteční odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Dění v ulicích Moravské metropole odpovídá prázdninovému provozu. Doprava je klidná, spoje tramvajových linek jezdí včas, případně s drobným provozním zpožděním do 2 minut. V případě autobusových a trolejbusových linek je doprava taktéž velmi příznivá, i když v případě linek 49, 67 a 78 je nutné počítat s nárazovým zpožděním u vybraných spojů až 7 minut. Zde doporučujeme pro ověření času odjezdu využít mobilní aplikaci Depombo Info. Od zítřejší 19. do nedělní 19. hodiny bude v rámci rekonstrukce povrchu komunikace omezen průjezd ulicí Tilhonovou ve Slatině. Věnujte pozornost přeloženým zastávkám Langrova a Hvězdoslavova. Více informací naleznete na našich informačních kanálech. Příjemnou cestu vám přeje Martin Koudelka.
16: Hopej,
4: jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Krásných 28 stupňů aktuálně měříme. Je možné, že to ještě dneska vyhoupne na tu 30, ale no kdo ví. Jo, má být dneska 30, ale tak jako příjemně. Tak díky tomu, že jsme byli zvyklí na to, že je 38 stupňů, tak teďka nám přijde, že je v podstatě chladno. No a možná chladno nám bude večer, protože se koukám na ty srážky, koukám se na radar, ale celkovou předpověď. A já mám takový pocit, že se tomu nevyhneme tady v Brně.
0: S mokrem? Má pršet tady?
1: Má pršet večer, jako od 6. hodiny.
0: Nám to nevadí. Nám to nevadí, protože my se konečně aspoň můžeme pustit do těch knížek, které jsme ještě neměli čas přečíst. Co vy na to?
2: Hit Radio City Brno.
0: Než si otevřeme čtenářský koutek a než vám řekneme, proč byste se měli podívat do své knihovny, dáme muziku. David Peťa s vámi, odpolední show začíná.

0: Vaše odpolední show na Hit Radio City Brno a zase využijeme název písničky od Miraj a Evy Farné. Vzpomenete si, tedy vy, posluchači, naši milovaní, jaké knížky doma máte a jaké jste četli, protože ne všechny knihy, které doma v poličce máme, jsme určitě už četli.
1: No tak prostě jsme se k ním ještě nedostali, to je v pohodě, jich mám taky dost. A taky jako pokud chcete víc, tak v Alfa Pasáži tady v Brně jsou pravidelné bleší trhy. Já jsem se koukala 23. srpna, potom i 30. Alfa Pasáž, běžte tam. Ulovíte nějaký klenot.
0: Jo, a nemusíte se k těm knížkám dostat hned. Můžete si je prostě vyskládat do vaší knihovničky a vlastně to vůbec nebude ničemu vadit, protože je to prý úplně v pohodě. Ba naopak, jsme prý díky tomu víc zvídaví a pokorní. A v Japonsku proto mají i jeden takový jako hezký výraz, a já to zkusím i s přízvukem japonským, tsundoku. Tsundoku. Já jsem teda taky tsundoku, protože já ani nevím, co tam doma za knížky teda máme, taky jsem, nejsem moc velký čtenář a taky jsem ty knihy moc neotevřel. No.
1: Takže ty nejsi čtenář, ale jako sice jsi zvídavý, ale já bych proto měla jiný slovo, jako když nechceš číst. Jako to není zvídavost, ale lenost. Ale nevadí.
0: Lenost.
1: Japonský výraz, ty jo. Ty bys tam možná měl jet, ty jo. No ale co se týče těch knih, jo, tak já si myslím, že když třeba jsou dva na rande a poznávají se, tak normálně se třeba ptáš, kdo je co za znamení. Ne. Normálně chtějte jít k němu domů nebo k ní domů, ať vám ukáže knihy, protože třeba moje knihy, kdybyste se podívali na moji polici, tak zjistíte celý můj život. Červená knihovna, potom je tam seberozvoj, potom kniha o zdravé stravě a hubnutí, jo, potom čínská medicína a potom střih a už je tam Patrik Hartl.
0: Počkej, ale to vypadá jak v knihovně u tebe, nebo v nějakém knihkupectví, protože tam máš taky vždycky takové ty cedulky. Jo, medicína, psychologie, jo. Pro děti tam ještě nemáš.
1: A možná nějaký andělský
0: pohádky
1: tam.
0: Brzo přibudou i pro děti. No, každopádně vám doporučujeme se na ty knížky aspoň jako podívat na ty jejich obaly, protože některé knihy můžou mít opravdu velkou hodnotu. A pokud chcete vidět, které knížky to jsou,
1: Tak byste nám mohli poslat na náš WhatsApp, jo, slovo knihomol 720 890 848 a já vám pošlu, my vám s Davčou pošleme seznam 20 knih, které můžou mít velkou hodnotu. Jo, a je třeba mezi nimi, vám řeknu takový špek, Babička od Boženy Němcové, ale samozřejmě ideální je, když je to první vydání. A pak si můžete vydělat, ani nevíte, že máte tady v polici na nový auto.
0: No? Já bych ty knížky radši dneska zkontroloval, ale ze všeho nejdřív pošlete hlasovku nebo pošlete zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Davi, nemáš náhodou doma, i když ty vlastně nevíš Harryho Pottera?
0: Ne.
1: Protože prej to má největší cenu a je to ve všech knihovnách, že bylo nějakých jenom 30 výtisků, tak já budu chodit po knihovnách a hledat Harryho Pottera.
0: A já jdu s tebou. Muzika, tu vám tady dáme za nic. Nemusíte dělat vůbec nic, jenom nastražit uši. Daša, zítra Radio City Brno.

0: o lásce nesmí chybět v playlistu Hit Radia City Brno. Tohle byl Bob Sinclair a když už jsme u té lásky, tak prosím pěkně, Cristiano Ronaldo už se teda nakonec vzal.
1: Jo, a
0: my jsme se o něm bavili před chvilkou, nebo no, před pár dny, že měl fejkovou svatbu v jednom kostelu na Madejře a tehdy se prokázalo nebo ukázalo, že to nebyl on.
1: A kdo ví, jestli on to rozhlásil, to informace, že to budou mít tam, anebo někdo, kdo chtěl třeba získat nějaké prašule a třeba z jejich blízkého okolí, víš, že to pustil nějakou.
0: No ale takový skromný kluk to je, vzal se doma v obýváku.
1: Hej, vem si tady Taylor Swift, jo? Ta za tu svatbu podle mě dala celoživotní jmění, no tak ne, když je nejúspěšnější zpěvačka, ale tady Ronaldo, takovej skromnej hoch to je.
0: Ale tak chápeš, jakože borec doví, jaký má obyvák.

0: tak, že jo? Co všechno tam má. To nebude, ten, to nebude takový jako obýváček, jaký ty si možná představuješ. To bude jako
1: náš obývák.
0: Pořádný obývák, tam toho bude mít. Gauč ze zlata.
2: Jo. No. Já teda, ale počkej, oni měli dokument o té jeho ženušce, už teďka úplně ženě, tak tam ona nechala jako nahlédnout všechny do kuchyně pod pokličku. Já to už si nepamatuju. Já si jenom pamatuju, jak se poznali. Že ona pracovala, kdybyste chtěli vidět holky, jo, jak se poznává nějaká celebrita, abyste šli do Chomoutu s někým slavným, tak ona pracovala někde v nějakém obchodu s hadrama, nějaká, já nevím, jestli to byla Prada, toto, tamto.
0: A ano, tam prostě doufám, že nám pošlo aspoň teďka něco za to, když jsi řekla jejich značku.
2: To víš, jo. Ďábel nosí Pradu. No a potom tam Ronaldo šel náhodou okolo, chtěl si jasně na sebe něco koupit a už byla ruka v rukávě.
0: Tak no. Jednoduché to je zbalit kopačku. Takže. S tolika penězma.
2: Z ale, obchodu až do obýváku.
0: Jo, ale nás zajímá nějaké netradiční další místo, vaše svatební, kde byste se chtěli vzít, nebo kde byste se naopak nechtěli vzít, protože já jsem viděl třeba svatbu na tenisovém kurtu, na fotbalovém hřišti.
2: Já, tak to já úplně nejsem takový odvážlivěst, já jsem taková stará škola, mně se líbí stodoly. No.
0: Dobře, a pokud vy máte nějaké netradiční místo, tak jsem s tím 720 880 848.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
10: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
9: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson, vaše čtvrteční odpolední show David Peťa. A jak si představujete ideální svatbu? Kde by měla být? V kostele? Nebo na radnici? Nebo někde na paloučku?
1: Ale radnice ta byla i dřív, nebo takhle, protože nic jiného nešlo, ale teď se můžeme trošku víc rozšoupnout, že?
0: Nevěsta v bílém, nebo možná v nějaké jiné barvě?
1: No jako jiná barva, ono je to oblíbený, já bych třeba do toho vůbec nešla, prostě nevěsta má být v bílém. Ale jednou jsem, nebo znám kámošku, kámošky, že jo, to vždycky jedna bába povídala, a že prý měli celou svatbu černou, že nevěsta měla černý šaty, černý nechty, černý oči, všechno.
0: To byly trošku emo lidi,
1: no, nevím, pankáči, punk rock, něco takového.
0: Metalisti. No, já jsem našel, že třeba Pamela Anderson, ta si oblékla místo svatebních bílých šatů bílé bikiny. A její ženich, ten byl bez trička, jenom v šortkách.
1: Bože.
0: Masakr. To byla Pamela Anderson a ten její borec se jmenoval Tommy Lee.
1: A jaký dlouho jim to vydrželo, to víme?
0: No ne, v roce 2006 už se vdala po druhé.
1: Taky v bikinách.
0: Opět měla, ano, pozor, opět měla bílé bikiny a námořnickou čepici a vzala si Kida Rocka.
1: Jo. Ale tak jako, no tak bývá, že celebritám to tolik nevydrží.
0: A zaujalo mě i to místo. Jachta. Kde? Jachta.
1: No na jachtě.
0: Tak to nemůžeš mít tu nemoc, vodní nemoc.
1: Morskou nemůžeš mít tu morskou nemoc. Uh-huh. A nebo co jako jachta, rovnou ostrov. Já znám jednoho Čecha, který tady jako vlastnil nějaký, v Česku nějaký letadla, to znám zprostředkovaně, ale moji známí tam byli na svatbě na jednom ostrově v Indonésii a on si vzal nějakou indonézanku, jo. A on strašně chtěl, aby tam byl bramborový salát a řízek, jo. Prostě si přál na tu svatební tabuli. Jenomže zapomněl, že tam je teplo, nejsou tam moc lednice, takže oni večer předtím, než byla ta svatba, tak tam honili ti Indonézani to prase, takže všichni hosté slyšeli kvičet to, co budou druhý den jíst. Jenomže to maso musí trošku vychladnout, že? A oni v podstatě smažili, jako, když to tak řeknu, hnusně teplý maso, takže se to hnedka zkazilo, bramborový salát taky. A jediný, co tam bylo dost, toho dost, tak byl jejich tady indonézanský rum.
0: Naši goreng,
1: to je
0: nebo co ty jsi říkala?
1: Rum.
0: Indonéský rum. A jo, já jsem u toho jídla. Naši goreng, to je přece taková ta rýže, která se dělá na wokpanvi. Se zeleninkou.
1: Ale asi jediný, co jim tam zbylo, možná byla ta rýža.
0: Vidíš to. A jak jim chutnalo?

0: Tak jsme si zase trošku pohupovali hlavou, kývali jsme jak nemocní osly.
1: Nemocní osly.
0: To se tak říká, ne?
1: A jak dělá nemocný osel?
0: Tak jak teďka ukazuju. Jako, vidíš to naštěstí jenom ty. Dobře. Hit Radio City Brno, chtěl jsem říct, že tahle muzika, kterou vám dáváme, prostě dokáže rozpohybovat kohokoliv. No a my jsme teďka chtěli probírat, protože vidím tady v playlistu nachystanou písničku Next Summer, tak letní lásky, protože letní lásky nezažíváme jenom my lidi, ale, nebo lidé, ale také naše zvířátka, naši mazlíčci, třeba tady Peťa a její čivava.
1: No já jsem se bála, že se budeš ptát mě na moje letní lásky.
0: To už nás nezajímá.
1: Já už mám utnutý tipec, ale Maxík ne, Maxík ne. On se zamiloval minulý víkend do Yorkshireice, jo? A normálně on vůbec nespal celý víkend, jenom jí hlídal. Naštěstí ono se nic nemohlo stát, protože Fenka, když nemá to hárání svoje, že jo, své dny, když nemá Fenka své dny, tak nemůže jako otěhotnět, být březí.
0: Takže, a jak to dopadlo?
1: No dopadlo to tak, že no ostrouhal samozřejmě, protože jsem ho od ní odtáhla, ještě jí mávala, já jsem jako, že ho tak jako vytáhla z okna z auta, aby jí mohl poslední se na ní podívat, jo, možná už ji nikdy neuvidí, protože už je 13, jo, takže možná to bylo jejich poslední setkání.
0: Chudáče.
1: No, no, ale počkat, mě napadlo, jak to březí, jak jsme řešili, tak já jsem šla na nechty, ne? Ne, na žasy, ke kámošce. A já říkám, no, už se jmenuju Březinová. A ona se na mě podívala a říká, oh, ty jsi Březí? A já, ježišmarja, to jsou zvířata, ne?
0: Ale letní lásky zažíváme všichni. I tady čivava naší Peti Březinové. Tak co, a vaši pejsci taky se zamilovávávají? Damiano David, Next Summer, to bude Next Song za pár minut tady u nás v odpolední show.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
10: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
9: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
10: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
9: Rituals.cz.
11: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flešky, kufříky,
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně. Vždycky.
16: Milí znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno, odpolední show, 16. hodina je pomalu tady, máme pro vás další zprávy. Podíváme se taky, jak to jezdí aktuálně v Brně z pohledu městské hromadné dopravy, ale teď nepředbíhejme, pojďme na cesty. Tedy nejenom na koleje, ale i na cesty máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Dáváte nám vědět, že před Silůvkami směrem od Hlíny se srazila dvě nákladní auta. Bouralo se i mezi Rousínovem a Komořany, tady se srazila taktéž dvě osobní auta, to je Vyškovsko, takže počítejte taktéž s omezením. Připomínáme i naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Šťastnou cestu!
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuřím a do Velneska. Velneskurim.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Než si užijeme slunečný víkend, Česko dnes a zítra potrápí silné bouřky. Nejdříve hlavně na jihovýchodě republiky. O víkendu se počasí uklidní, převládne polojasná obloha, takže to vypadá na příjemné letní dny. Se začátkem příštího týdne se ale srážky podle meteorologů znovu vrátí. U Počtátu se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Ta spadla na pole. Na místě zasahují hasiči a okolnosti události vyšetřuje policie. Příčina pádu zatím není známá. Podle starosty ji určí až odborné šetření. Nikdo se při pádu naštěstí nezranil. Je to první podobná havárie větrníku v České republice. A pozor bychom si měli dát na pumu. Polští lesníci upozorňují, že se velká kočkovitá šelma může pohybovat u Svídnice nedaleko českých hranic. Zvíře údajně zachytila fotopast. Podobné hlášení přišlo i z Opolí. Tam ale úřady zprávu později odvolali. Jestli se v oblasti skutečně pohybuje puma, teď ověřují odborníci. No a pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu bude mít zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu. Ten zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli. Drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem. Pojede se také samostatně bodovaný sprint.
12: A ještě doplníme naše aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Zvýšená hustota provozu individuální dopravy se ve vybraných lokalitách odráží v nepravidelnosti provozu především autobusových linek. Aktuálně proto počítejte s nepravidelností provozu 5 až 9 minut na linkách 49, 50 a E50 v oblasti Horních Heršpic. Poměrně živo je taky u nákupního centra Avion. Místem prací na mimoúrovňovém křížení komunikací projíždějí spoje linky 67 se zpožděním až 13 minut. A do třetice nepravidelnost do 8 minut také evidujeme na lince 78 v oblasti Tuřan a 84 v oblasti Zvonařky. Šťastnou cestu vám přeje Martin Koudelka.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
15: 28 stupňů měříme v Brně a okolí, ale je dost možné, že se to změní, protože když se koukám na radar, tak pršet by tady u nás v Brně mohlo už o půl paté. ale jako vypadá to tak, že nás to jako zatím lízne. Ono jako vypadá, že my budeme mít sakra štěstí, protože nad námi u Svitav, tak tam je bouřka, pod námi, jako pod Brnem, takže celá Jižní Morava, ta to jako schytá, ale je možný, že my jsme v takovém tom jako výtluku a my nebudeme ohroženi. Takže jestli plánujete jít dneska na zahrádku, můžete. Ale radši s deštníkem.
2: Hit Radio City Brno.
0: Čtvrteční odpoledne na Hit Radio City Brno dál v režii Peti a Davida. Díky moc, že jste s námi. Posíláme taky muziku Amy McDonald's. Hit Radio. A taky pošleme něco do vesmíru. Tak promýšlejte, co byste tam chtěli poslat. Za chvilku to probereme.

0: Vaše hit rádio City Brno a teď se podíváme do vesmíru. A to s Alešem Svobodou, s brněnským českým, tedy logicky i astronautem, který se jako první Čech podívá do vesmíru. A na vás, nebo spíš na nás všech je, abychom mu něco přibalili do toho vesmíru.
1: Jako my už jsme to tady řešili už nějakou dobu zpátky, ale ono už se to blíží, že jo? Druhá polovina příštího roku, tam vyrazí na tu mezinárodní vesmírnou stanici a vy můžete teda přispívat svými názory, co by tam měl mít až do 18. září, ale jako jestli už vyslovujete to slovo na S...
0: Slivovica?
1: Ano, tak tu ne.
0: Mělo by to něco samozřejmě být něco, co symbolizuje naše krásné Česko. Slivovica symbolizuje naši Moravu. Mm. Mělo by to být něco malého, skladného. Nemělo být o nějaký nebezpečný předmět nebo látku.
1: No.
0: Takže napadá ti něco, Peti?
1: Jenomže já bych tam opravdu jako vzala třeba tu slivku, nebo někdo tam měl i na, za názor ve věstonickou Venuši jako malinkatou, jo? To si myslím, že je fajn, aby si připomínal kypré tvary, že jo, Češek?
0: On je Brňák. Neměli bychom mu poslat něco ryze brněnského?
1: Ryze? Já bych
0: kousek mu, tak, orloje?
1: Tak já bych mu dala pizzu z České, jestli vydrží.
0: No, právě.
1: To by taky šlo.
0: Něco, co vydrží. Něco materiálního. Puk, takže... hokejové komety.
1: No to už si tam vezme, ne, puk, ale nevím, jestli kometácký, vyloženě.
0: No, tak to by měl chlapec.
1: Ale máme tady názory už lidí, já se koukám, že tady píše nějaký Radim Smažák a sandále. Mm-hmm. To by šlo.
0: Sandále?
1: No a sandále.
0: Ale s ponožkama hlavně.
1: No ano, to tady nedopsal, to by tam měl dopsat.
0: Co dál?
1: Potom krteček, ale jako...
0: Ten už byl ve vesmíru.
1: Ten už byl?
0: Mm?
1: Výborně. Ale co tam ještě nebylo, tak tady máme jeden komentář, že by tam měli vzít macinku, ale hlavně, že ho tam nechá.
0: Já bych se vrátil k té slivovici, jestli můžu. Protože já jsem docela rád, že tu slivku nakonec nepovolí, protože ještě by to těm ufounům zachutnalo a pak by tady pro ní lítali pravidelně v talíři.
1: V talíři.
0: To bychom nechtěli.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Euforie od Loreen na Hit Radio City Brno. No a já doufám, že euforii zažijeme i my už od zítřka, protože zítra tady v Brně, hned kousíček od našeho studia, tedy od pavilonu Morava, v pavilonu P brněnského výstaviště, startuje mistrovství Evropy ve volejbale žen. I za účasti české reprezentace. Co ty a volejbal?
1: No jako, já se možná budu opakovat, ale jak kdybych měla jít hrát volejbal, já jsem ho zkoušela dvakrát v životě a potřebovala bych víc pávky na ruce.
0: Jo, bolí
1: protože
0: to.
1: Protože to strašně bolí.
0: Bolí.
1: No, ale když jsme se jednou i ptali jedné reprezentantky, tak nám přece Davy říkala, že ti to bolí jako jeden, dva tréninky nebo týden a pak už si zvykneš a pak už máš asi hroší kůžu.
0: Ty ruce se prostě si na to nějak navyknou. Doufám, že naše dámy, tedy česká reprezentace, má ruce z ocele, už má tu hroší kůži a že je to bolet nebude. Tak co, těšíte se? Vyrazíte tam? No rozhodně byste měli, protože uvidíte v akci nejenom český výběr, ale pochopitelně také spoustu jiných reprezentací. Jakých, to nám řekne Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru mistrovství Evropy ve volejbale žen.
2: V základní skupině uvidíme samozřejmě naše hráčky, naše reprezentantky a potom uvidíme výběry Srbska, Rakouska, Bulharska, Řecka a Ukrajiny v základní skupině. Po základní skupině se v Brně ještě dohrají osmifinále a čtvrtfinále, kde sem přijedou ještě čtyři nejlepší týmy z další skupiny ze Švédska a to samozřejmě uvidíme, jak ta skupina dopadne, ale lze očekávat papírově příjezd Italek, což je jeden z nejlepších týmů na světě, a Švédky by mohly přijet, ale tam uvidíme, tam bych nechtěl jako typovat úplně.
1: No to bude ale rozmanité, ale já si myslím, že pro ty, kteří třeba úplně nehltají ten volejbal, byť si myslím, že byste měli, protože to je krásný sport, tak tam bude bohatá fanzóna, prej.
2: Nejenom sportovní aktivity, ale bude tu i kulturní program. Na každý hrací den jsou připraveny koncerty z různého spektra interpretů, bych řekl. Se největší hvězdou pak na čtvrtfinále bude kapela Divoký Bill, ale předtím můžeme vidět třeba Jakuba Děkana, Marpa, Ilonu Čákovou a mnoho dalších interpretů.
0: Bude tornádo.
1: To snad ne, Turner, to je vítr, ne?
0: No, ale od Ilonky Čákové jsem myslel. Takže přátelé, pokud chcete vidět víc, mrkněte přímo na oficiální

0: stránky Mistrovství Evropy ve volejbale žen, tam pořídíte i vstupenky a pevně věřím, že se v pavilonu P potkáme. Od pátku až do 2. září.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje, že vzniknou závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
12: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
14: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
13: Hotel Pegas.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Bardu jemná píseň v playlistu Hit Rádia City Brno, Wiz Khalifa, Charlie Puth a See You Again.
1: No tak jako dojemný bude i program, který vám nabídneme, že jo, na tento víkend v Brně.
0: Jo, hlavně aby nepršelo, tady na brněnském výstavišti už se rozpršelo, Já jsem se díval, že zítra mají přijít nějaké hrůzy, taky odpoledne nějaké bouřky, já chci na Činasky do Olomouce, Tam hlásí normálně od 18 déšť a bouřky,
1: no, výstrahy. My zase jedeme na Lahoufer, tam je Kozub a Krhut.
0: Ano, tedy tam. Jirka Krhut, Štěpán Kozub, ano, hudba na Vinicích a živé vysílání Hit Rádia City Brno. No ale pokud chcete zůstat v tom našem Brnéčku a nechcete nikam jezdit, stačí vyrazit přímo do centra, do jednoho z parků nebo na víc míst, na festival na Prknech, Dlažbě i Trávě. Víc nám k tomu festivalu řekne Hana Bánovská, tedy mluvčí informačního turistického informačního centra Brna.
2: V Brně je to jediný festival pouličního divadla a nového cirkusu, který letos oslaví již 22. ročník. A v parku, kde se koná, mohou návštěvníci prožít v podstatě celý den v příjemné atmosféře, dát si dobrou kávu, drink nebo jídlo a užít si pestrý program pro různé věkové skupiny.
1: No to my si ten pestrý program chceme užít, ale kdy a kde?
2: Festival začne ve čtvrtek 20. srpna na Moravském náměstí v parku. Na víkend se pak přesune do Björnsonova sadu, kde bude pokračovat až do neděle. A v pondělí nás pak čeká ještě taková tečka zpět na Moravském náměstí a to hra Putin lyžuje od divadla Líšeň.
1: No a je ještě nějaká novinka, kterou bychom, nebo kterou očekávat letos?
2: Nově máme scénu, menší scénu v Jurtě, kde se budou hrát taková intimnější divadla pro menší počet diváků, ale proběhnou ve více opakování, aby se stihli podívat všichni.
1: A když je to intimnější, co to znamená? Intimnější počet diváků, že budou třeba vtáhnutí do té hry?
2: Spíš, že to jsou taková loutková představení, třeba která se hrají s menšími loutkami, nebo potřebují právě i reakce nějaké diváků.
0: Co z programu nevynechat? Na co zajít?
2: Určitě bych pozvala na sobotní večerní program, který bude spíš pro dospělé teda, kdy divadlo Mikroteátro rozžije knihu Roztěkané, která pojednává o ženách s ADHD. A pak bude následovat koncert Martiny Trchové, jejíž písně taky zachytují pocity spojené s mateřstvím, rodinnými ztrátami, takže tematicky pojedeme na takové ženské lince.
1: Ženská linka, tu mi rádi. Tak si zajděte na festival Na Prknech, Dlažby i Trávě. Mně se strašně líbí ten název.
0: Na Prknech, i na Dlažby, i na Trávě jsem se občas objevil už.
1: Ale většinou to bylo o víkendu, že?
0: A dokonce i v leže.
1: Sobota nad ránem, neděle nad ránem a tam máčela leží.
0: Brian Adams a Melanie C. Ježíš, to mám rád, tuhle písničku. Tak si to pojďme osolit trošku. Hit Radio.

0: vlastní svět. Marek Ztracený. No takový svůj vlastní svět mají vlastně i děti a taky kometáci.
1: A taky my dva.
0: A taky my dva. Ale jak to jde dohromady celé a taky Hit Radio City Brno, že jo, má svůj vlastní svět. Jak to jde dohromady? Tady ten mix všeho?
1: Tady ten mix, že děti můžou získat asi jako ten nejlepší, nejbaječnější první den ve škole.
0: Jo.
1: My už jsme to pro vás, nebo chystáme to každý rok.
0: No,
1: že?
0: No, je to pravidelně. Ale co chceme říct, že vlastně ten školní rok nebo ten start školního roku se nezadržitelně blíží.
1: Jaj.
0: A tenhle ten zvonek, i když jste prvňáci, prostě slyšet jako nechcete.
1: No
0: je to nepříjemné, děcka jsou nervózní, moc se tam jako jim nechce.
1: Já jsem měla nejradši tu dlouhou přestávku, protože jsem věděla, že máme jako dost času, jo? Se tak jako uklidnit a připravit se. Ale ty krátky jsem neměla ráda.
0: Jo, jo, ale pojďme se bavit teďka o tom, o tom startu, že jsi prvňáček, když poprvé do školy, nové prostředí, noví spolužáci, nové učitelky, noví lidi, jako ten stres pro toho prvňáčka je náročný. A my vám to chceme, nebo tomu vašemu,
1: prvňáčkovi dopřát.
0: Smradovi, ale... tomu vašemu prostě miláčkovi prostě to chceme zpříjemnit.
1: Protože pokud to vyhraje váš prvňáček, tak v podstatě může být taky úplně nejoblíbenější v celé třídě hnedka první den. Mm. Protože nejenom, že zařídíme setkání s Kometou jemu, ale celé třídě. Protože hokejový klub Kometa nebo někteří hráči půjdou přímo do té třídy.
0: Jo.
1: Budou tam s těma dětma, budou se s nima
0: můžou
1: bavit,
0: si s nima
1: vyfotí
0: pokecat.
1: Se. No jako hlavně řekni, jak je to byl minulý rok, protože bylo ty jsi tam David
0: báječné, byl. Bylo to báječné, byl tam Honza Kavan a Kuba Kos, takže teď to bude třeba někdo jiný, přijede i maskot Komety, tedy ten Nanuk, nebo Kometa, tedy medvěd, přímo v dresu. Bude to báječné a Hit Radio City Brno bude u toho. Pokud chcete vědět víc, mrkněte na náš Facebook.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
10: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Šťastný konec. Zpívá o něm Avril Lavigne. A taky tady ve čtvrteční odpolední show nastává šťastný konec. Ale nebojte, platí to jenom pro tuto hodinu. Peťa, David stále s vámi, pokračujeme. No a platíte kartou v mobilu?
1: No jasný.
0: Jo, platíš vlastně mobilem?
1: Já si nepamatuju ani přihlášení do mé normální internetbanky.
0: Jo, taky ne. Je nás údajně čím dál víc. To bude téma pro další zprávy s Klárou. Já mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a dívám se, že v Brně máme nehodu na nájezdu na Ostravskou z Černovické ve směru na Slatinu, kde bouralo osobní auto s kamionem. Před silůvkami směrem od Hlíny srážka dvou nákladních aut, to už jsme na Brněnsku. Na trase Brno Svitavy u Kuřimi bouralo osobní auto s motorkou, tady jsou i záchranné složky a zdržení v kilometrové koloně, tady nám to vždycky stojí odpoledne a teď, když je tady nehoda, tak to bude stát ještě víc. A taky zdravíme na Blanensko před Boskovicemi směrem od Vážan střed osobního auta s traktorem. 720 890 848 připomínáme naši WhatsAppovou linku, na kterou nám můžete namlouvat hlasové zprávy, ale taky normálně můžete psát. Jak je na vás?
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy v 17 hodin. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se vytvořila supercela, tedy mimořádně silná bouřková buňka. Meteorologové kvůli jejímu výskytu vydali výstrahu a upozorňují na nejnebezpečnější projevy bouřek. Bouřková aktivita bude podle předpovědi pokračovat také v dalších hodinách. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun.

0: To byla jen pětina. Stali se tak nejoblíbenějším způsobem placení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi více než 1200 respondenty.
1: A ještě zjišťujeme, jak to jede aktuálně po Brně.
2: Dnes naposled dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. S postupem času se také doprava v brněnských ulicích pomalu sklidňuje. Méně i přesto stále evidujeme místa, kde dochází k lokálním zdržením trolejbusových a autobusových linek. Nepravidelnost 4 až 6 minut v obou směrech aktuálně evidujeme na lince 30 v oblasti Komína. Se zpožděním do 10 minut se potýkají stále spoje linek 49, 50 a E50 v Horních Heršpicích. Zdržení do 10 minut pak očekávejte při cestování linkou 67 v oblasti Avionu, případně linkou 78 v oblasti Tuřan a Staré Osady. Pohodový zbytek dne vám přeje Martin Koudelka.
3: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovyservis.cz a hopedoučuje.cz.
4: Já už jsem se rozhodla, v příštím životě budu rosnička jak vyšitá, protože to, co jsem řekla, že nás to zřejmě obloukem obejde, tak zřejmě ano.
1: Co, ty bouřky?
4: Jo. Ten déšť, který jakože na jihu Moravy, pokud se právě nacházíte na jihu Moravy, tak tomu asi už neutečete, jo? Ale pokud jste tady Brníčku nebo Blansko, Boskovice, tak tam jo. To znamená, že nám se sice trošku ochladilo, ale opravdu nás to jako lehce lízne. To, co jsme teďka zažili, ten déšť před hoďkou, tak to bylo jenom takový slabý předvoj, jo? To,
1: co a ty přijde. Máš z toho radost, ale já bych rád déšť a myslím si, že nejsem sám, hlavně naše příroda by chtěla déšť.
4: No to jo, ale tak jako prší, pršet ještě bude, neboj se, dočkáš se. Víš kdy? Já ti řeknu, kdy se dočkáš. Dočkáš se zítra v sobotu ještě.
1: No tak aspoň nám dneska večer nenaprší venku do piva.
4: Ano.
1: Hit Radio City Brno. David Peťa s vámi, díky moc, že vy jste taky s námi. No a když nemůžeš, tak přidej. No jo, ale aby nás nezastavila nějaká značka.

0: ve vašich uších. Hit Radio City Brno.
1: Happy
0: 17:10. Hezké čtvrteční odpoledne vám všem, David, Peťa. No a teď probereme něco, co se týká našich očí, ne uší, ale očí, protože čas od času prostě narazíme v ulicích Brna na značky, které nás naštvou a kterým nerozumíme. Na mě vyskočilo včera video jednoho cyklisty, který si to štrádoval na kole po cyklostezce. No a tady vidíte jeho reakci.
2: Jako prosím vás, tak mě řekněte, co tady má ten cyklista dělat? Tohle nebo tohle? Jako, kde se prostě bere ta logika? Pardon, že jsem zprostý, jo? Ale prostě umístit teda značku cyklotrasy, cyklostezky a za to dát značku zákaz jízdy cyklistům.
0: Tak aby bylo jasno, jo? Borec prostě jel na cyklostezce, na kole, hezky si jede a z ničeho nic ho zastaví na cyklostezce značka, respektive dvě značky. Ta první je značka cyklostezky a ani ne metr zatím je značka zákaz cyklistům. To si snad někdo dělá jako srandu.
1: Ale mě to vůbec ale nepřekvapuje. Jako ty žiješ v Brně jak dlouho, jo? A přijde ti, že tady ty značky jsou úplně v pořádku, jak brambory v řádku, no nejsou. Jako,
0: určitě kdybych, máš taky něco.
1: No jasně, já kdybych jako měla vykládat, tady vytáhnout ze svého šuplíku z koliště.
0: Vytahuj, pojď.
1: Vytáhnu. Tam byla třeba oprava chodníků na kolišti, jo, která trvala týden, podotýkám, týden. Ale ty značky zákaz zastavení tam byly 3 týdny. A víte, co se s nima stalo? No furt tam byli, furt tam čučeli. Takže lidi je potom odendali na stranu, ale tím pádem tam nikdo nemohl chodit. Takže paní s kočárkem měla smolíčka, pacholíčka, protože tam neprojela.
0: Nebo slalom mezi značkama
1: nebo
0: mohla
1: dát. Slalom, ne, jenom když tam nestalo auto, tak by projela. Já nechápu, proč to nemůže někdo oddělat. A nebo tam máme ještě, já jsem se fakt rozohnila, ale mě to hrozně rozčiluje.
0: Daj si čokoládku.
1: Dám si čokoládu, to uklidňuje, prej. Dám si.
0: No, co tam máš dál?
1: Mám tam ještě. A pak tam máme 4, nebo byly tam 2 místa, které jsou vyhrazené pro toho, aby tam někdo parkoval jenom 30 minut. Jenomže pak se tam přidali další, zabrali další 2 místa a to bylo pro nějakou, já nevím, firmu pro, nebo pro někoho, že tam může parkovat jenom ta firma. Jenomže ta firma asi jako si řekla, že je to drahý, takže odstranili značku, jenomže tím pádem tam máme 4 místa a jenom 2 místa, protože tam můžeš parkovat 30 minut. Takže jak to uděláš? Jak oni poznají, že ten tam stojí 30 minut a ten tam může stát díl?
0: Měli bychom být optimističtí a měli bychom vám dávat spíš jako pozitivum z mikrofonu Hit Radio City Brno. Teď tomu tak nebylo, ale já věřím, že když nějak jako teďka to ze sebe dostaneme, a ne my moderátoři, ale hlavně vy Brňáci, kteří jste naštvaní úplně stejně jako my, kvůli značkám, které nedávají smysl tady různě po Brně, že se nám udělá všem líp. Takže vlastně my to s váma myslíme dobře. Takže budeme rádi, když se nám teď ozvete na 720 890 848, tedy na náš WhatsApp, jo, zapněte WhatsApp, přidejte si tam číslo 720 890 848 a dejte nám vědět, kde vám nějaká značka tady v Brně nedává smysl.
1: Možná, že tady je malinkatý prostor pro zlepšení směrem na brněnské komunikace?
0: No, možná ano, ale já bych chtěl zase ještě za sebe říct, co se týká značky, tak mě to vlastně nepomohlo. Já jsem tam v tom brněnské komunikace vůbec jako
1: nehrají roli,
0: ty za to nemůžou, to za to může moje blbost. No nic, blokové čištění, že? A kde já zaparkuju auto? No, vedle značky, která mě říká zákaz parkování, blokové čištění. Tak to mám se značkama já. Leony, Citrády a City Brno.

0: A můžu zamachrovat, protože vím, co znamená název písně Substitution, protože to používám ve sportovním hlasatelství, když se občas objevím na
1: náhrada?
0: Nějakém... Ano, střídání, nebo náhrada, ano. Purple Disco Machine jsme si dali společně s Kanksem tady na Hitrádio City Brno. A teď se vrátíme ještě k tomu, co jsme už tady naťukli. Díky moc, že vysíláte s náma, ano, píšete nám, namlouváte hlasovky. No a my jsme si vzpomněli vlastně k těm značkám, řešili jsme totiž špatně umístěné značky, které nám nedávají smysl tady v

0: Ať už na cyklostezkách, nebo prostě na parkování, nebo kdekoliv jinde.
1: Trošku jsme se rozohnili, já teda trošku více, jo, směrem na brněnské komunikaci, že jsem malinko naštvaná, ale tak ono je lepší dát tu frustraci ven, takže tak jsme rádi, že tu frustraci s námi sdílela i naše jako bývalá kolegyňka Natálka, že?
0: Na ty? Tak co se ti stalo?
2: Tam bylo zákaz odbočení a přikázaný směr tím směrem, kde byl zákaz odbočení.
1: Hejte, miluju brněnský značení.
0: Ale nějak dostala ještě pokutu za něco, ne? Za špatný terapát.
2: Jo, ano. To bylo, když jsme si přivezli Bárniu a tam byly třeba 4 různé značky, takže vlastně člověk jako nevěděl, co tam je, a pak jsme jako zjistili, že nám to auto otáhli a pak nám ho zase přitáhli, nebo asi ho prostě dali bokem a pak ho vrátili a my jsme to poznali, jednak měli jsme za stěračem cedulku a druhá jsme měli jak kdyby to kolo na patníku, což jsme takhle neparkovali, že jo. Nevím, co tam bylo za značky, tam bylo hrozně moc, ale jaké značky jsme stáli určitě špatně. Jo, nevím podle které z těch 38, co bylo kolem našeho auta, ale prostě auto nám prostě dali pryč a pak ho vrátili a my jsme prostě přišli a měli jsme kolo na patníku a říkali jsme si, takhle blbě jsme to tady jako nezaparkovali, jo.
1: Ale já si myslím, že ze všeho jde vybrat něco pozitivního. Prostě když tam bude víc značek, vyberte si tu, která se vám hodí nejvíc do krámu.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i.bard.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.

0: Musím.
1: Je pátek, Pepo.
0: Nemusím.
1: Musíš už jít.
0: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Takhle se o vás stará Hit Radio City Brno, pravé italské disco trisko, legendární Gigi D'Agostino. A chlapi, pozor, dneska je náš den. Dneska je totiž den péče o muže.
1: Je to váš den.
0: Ano, a co s tím uděláte?
1: Co s tím uděláme? Já bych byla ráda, kdyby třeba na to někdo zapomněl, třeba ten, který mám doma. To mi vůbec nevadilo. Nebo ty máš nějaký zvláštní požadavek?
0: No, přemýšlel jsem, co nám chlapům dělá vlastně největší radost, jestli je to studené pivo, nebo že ti partnerka donese to pivo z lednice až pod nos, nebo sex možná, nebo,
1: no,
0: já nevím, někomu udělá radost, když ho žena pustí do hospody. Já tenhle problém nemám, protože žena mě pouští, je to v pohodě, ale když mě pustí na tenis, to máš vidět, jak mám očička rozzářené.
1: Ale jako by tě ani nepustila na tenis. A tak ty jsi takový, že bys tam mohl strávit i 5 hodin klidně na tom kurtu,
0: klidně.
1: Že?
0: Klidně.
1: No. Já si jako vím jistě, co by potěšilo mého muže, jo. Jeho by potěšil, kdybych vstala v sobotu a v neděli v 6 ráno. Potom mu odkývala jeho 40 plánů na ten den. Potom s ním šla na kolo, který nemám, a pořád se vyhýbám tomu, abych si ho koupila. Já ho teda někde mám, ale nevím, kde, možná u nějakého ex. A potom bychom si zahrali hru na Xboxu, dali si pivko a šli spát.
0: Mám pocit, že to nestíháte už dneska. A co vy, dejte vidět.

0: čtvrteční odpolední show Hit Radia City Brno už vyhlíží cílovou pásku. Před chvilkou jsme si řekli, čím potěšit nás chlapy, když je ten den péče o muže, ale dneska slaví taky tahle haviť. Fuj.
1: Fuj.
0: Těch štípanců, těch bylo, co?
1: Jste nechutný. Jako já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě, protože k rybníkům nečuchám a nechodím tam a hlavně se zakrývám v noci, takže to je můj tip pro vás. Zakryt se dekou až po hlavu a pak vás neštípnou.
0: A víš, co říkala dneska moje přítelkyně, když jsem si dělal přípravu na dnešní vysílání? Říkal jsem jí, že slavíme vlastně my chlapy, že se slaví den péče o muže a taky, že je den komáru. Tak ona na to reagovala. A víš, jak souvisí ty dva svátky a proč to je v jeden den?
1: Tuším.
0: No, že nám pijete krev.
1: Jo, komáři jako nám pijou krev, ale víš co, oni pijou jenom, nebo sajou jenom samičky.
0: No, vidíš takže to?
1: Takže by vlastně spíš holky pily krev vám, jo. Když jdu sama proti sobě teda.
0: Komáři nás v letě obtěžují svým bzučením a svědivým štípnutím, nesnášíme je, ale zároveň oni jsou důležití pro přírodu. Chyběli by,
1: a
0: protože
1: komu?
0: Slouží jako potrava mnoha živočichům.
1: Aha, takže vlastně to takový zadosti učinění, že ti štípnou, ale ví, že nikdo je sežere, to není špatný. Ale jako víte, jak se říká, že když si dáte pivo, takže po pivu na vás nejdou? Vůbec. Oni jdou po alkoholu jako slepice po flusu. Takže ještě tím spíš se do vás zapodnou.
0: Takže dneska limonáda. My jsme se domlouvali na pivo. Mm. Nic nebude.
1: Och jo.
0: Jdeme na limonádu. A vy běžte taky. Ahoj.
1: Čau.
2: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

0: Dětka, vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
6: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
5: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
7: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu. Jo, skvělá věc. Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train. Velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic. Takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Užijte si to.

0: Mate, Saint Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, tady na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten hlas Kvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Sugar Babes na Hit Radio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Sugar Babes to dali dohromady v roce 1998. Byla to tehdy tříčlenná dívčí parta. Velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě a takovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, to je vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz.
1: Náplně hned.
6: Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hitradio. Hudebním speciálu Hitradio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
0: Nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your The Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi, Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World. To jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hitradiu a hudební speciál Hitradio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: Kam si, kam sa? French Affair a slíbená záležitosť, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou YouTube, Sweetest Thing a nebo Pink Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži? Trpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

clear blue day.

rarely seen.

0: hádánkář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brennigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný večer.

Tohle byly Baby D a Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

0: Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let. Rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hitrádiu budeme hrát už za chvíli.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

A tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal, ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Condomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-Condomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rozkošte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.